Stvrzuje, že grvce ten se píská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

let na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš.